0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderními hybridními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou. Nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavi 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedy Rana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Až 5 let vězení hrozí 28-letému muži, který počátkem července ukradl ze starožitnictví v pražském Bubenči prsten s brilliantem za skoro 1,5 milionu korun. Kriminalisté ho vypátrali během několika dnů a obvinili z krádeže. Soud ho poslal do vazby. Prsten se poté vrátil prodejci. No a teď jdeme taky na dnešní předpověď počasí. Polojasnou oblohu bude střídat oblačná a zase naopak. Později odpoledne už by mělo být většinou slunečno. Teploty v Praze a okolí se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 6:02. S vámi Jasmin, David a já, dobré ráno.
2: Ahoj, si musíš ještě rozkokrhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. Davide, kdybyste mohl uvíst tu písničku.
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no, Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor, lidé. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michal.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: I takhle můžeme začít úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, 9 minut po 6. Kdo jste se někdo rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahej špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Che Tae-won. Che Tae-won, je to on. Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
1: Tak to není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik ti zezali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Pazi, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
2: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je dobrý odstupný, ne?
1: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne, že pojedete třeba na Dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou, ty ostrovy.
0: Že si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, tak si ji koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdybychom teďka, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
2: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: A nebo bychom si ho koupili.
2: Kdybys byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás koupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pěkné ránko.

0: Čtvrt na sedm. Skoro dvě minuty k tomu, tohle je úterní Hit Radio. Snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jo. Jakože... Nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně tři, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastní škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: No, nějaký kýbl, nějaký popelničku malou nebo něco.
2: Zastěru.
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Přijde, tak to je nějaký for, ne?
1: Nebo... Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem, jo, a na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ, nebo co tě baví, tak vůbec nechci vidět,
1: jakých
2: jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede? Jo, jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na Facebookové skupině, jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to být. Alvaro Soler, Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aládža, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
11: Dík. Fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku. Ve Velké Chuchli v Radotínské ulici poblíž železniční stanice Praha Velká Chuchle probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz

0: Tohle je půlnoční hřích a tohle je úterní Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnostní situace. Velkou část země totiž stále ovládají zločinecké gengy. Na letní filmové škole zaujal nový film o domácím násilí. Polský režisér Wojciech Smarzowski v Uherském Hradišti představil snímek Sladký domoví. Nejde přitom o jediný snímek s tímto tématem. V Česku ho zpracoval například seriál Moniová, inspirovaný tragickým osudem spisovatelky Simony Moniové.
3: Myslím si, že u té Simony Moniové bychom se mohli na chviličku zastavit. Kdo jste to ještě neviděl, tak se určitě mrkněte. Je to na One Play miniserie.
2: Takhle,
3: a je to boží.
2: Pozor, není to žádná oddechovka, když přijdete po práci a chcete si odpočinout. Jo. Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
0: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda miniserie, je to na Netflixu nebo kde to je?
3: OnePlay.
0: Na OnePlay. Na
3: podle
0: OnePlay
3: skutečný
0: to je.
3: Události.
0: Jasně?
2: Je to šestidílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si to, dejte si to.
0: Takže Moniová na OnePlay, jo?
3: Mm-hmm.
0: Dobře, tak děkujeme za doporučení. A od nás další hity, tohle jsou Cardigans, Love Fool, hezké ráno.

0: Takhle zní úterní Hit Radio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Wow.
1: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat. No a skvělý důvod je i další parádní muzika. Blink 182, I Miss You, taky si a Gimme Love a taky doprava pro vás, kdo nás ladíte v autech, tak hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Praze v Žitné ulici mezi křižovatkami ulic mezi Branská a Krakovská. Probíhají v pravém pruhu práce na vodovodním potrubí. Zdržíte se.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Sia, Gimme Love, 6 hodin 50 minut, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem 80. Máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký vnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí, než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend za XX let a místo svíčkových dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajem si Call of Duty. Nebo kantra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Hele, já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že jo, dnešní. Tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově. Ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila. Já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, to bývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4 do 5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab. Hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, tak jako, hele, jaký bude váš jako stařecký nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučetům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou, co jim nedá ty knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako bylo by to na deal, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivnej dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete se nad tím zamyslet i vy, vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6.52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampioni.

0: 6.58. Řešili jsme, že dnešní mileniálové, lidé narození od roku 81, už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou krky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho pustí hardtrika, režim neruší. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Hey, what's up, it's Rihanna.
10: I'm Harry.
11: This is The Weeknd.
12: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 000 000 korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem. Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová 5letá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Petrem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Teď něco pro milovníky hadů. V pražské zoologické zahradě totiž mají důvod k radosti. Návštěvníci tam mohou nově spatřit mláďata hned 3 druhů hadů, které se v zoo dosud nepovedlo odchovat. Jedná se o 2 mláďata krajty kýlnaté, 10 mláďat hroznýše hnědého a 4 hroznýšky tatarské. A ještě se podíváme taky na to, co nám na úterý slibuje předpověď. Dnes by u nás mělo být hlavně polojasno, přechodně taky oblačno. Teploty u nás v Praze a ve středních Čechách se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
15: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Stal
10: jsi. Dokázal jsi to.
0: Davide, dokázal jsi to.
10: Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Dobré ráno.
11: Krásný úterý vám všem. Snídaní
0: šampionů. Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
1: Pojďme dál.
0: No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prostě, co to máš na hlavě. Já říkám, ale když už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
11: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
0: Počkej, jak předtím to bylo pěkný?
11: Předtím, no.
0: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme v rádiu? Tak, že nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme na to.
10: Hit Radio City.

0: Krásné ráno, zítra Rádia 7 hodin 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak, a nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, já si řeknu ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslíš, že je, a jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: Ale zase to všechno strašně trvá, že jo, ty jsi na začátku řekla, že muže zbalí rychle, a to je to podstatné. Pokud chcete být zbaleni rychle, vyberte si muže. Pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu, tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo, zbytek se koupí, co je potřeba, tak se koupí, jo, ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo, kdyby jsme měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: Tak a je to
0: tak
1: tady.
0: Asi takhle, oblečení.
1: No ale
0: kartáček.
1: Oblečení.
0: Pastu.
1: Potřebuješ i pláštěnku, holinky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbal, no.
1: No a to je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky,
0: kartáček.
1: Když půjdou na výlet nějaký, no, jo, jasně, pojedou tak, někam do města
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je Kamrat, Be Mine, ze Hezké ráno z Itrádia.

0: čtvrt na 8, minuta na vrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor, jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva. Kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí co sebou. Jsou tam i ty holinky a pláštěnka. To píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž. Taky tady je zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a po to se podepisuje, protože prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo.
2: No, ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty a když jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, styděl jsem se a říkám, to je mojí, říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo? Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky, takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: ten seznam,
1: věcí.
0: Ten seznam, jsme klidnější, Davide, že jo?
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:45.

0: tohle jsou Jeleni na Hit Radio 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Co vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
7: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
8: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
9: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a ne Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem v Praze na nájezdu z Liberecké na Střížkov ve Střelničné ulici směrem od Ústí nad Labem. Došlo k nehodě a provoz je v místě částečně omezený. Zdržení je zatím kolem 5 minut.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City.

0: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Kolorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
1: Takže vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
2: Nebože.
3: Jsi říkal, že máš připravený nějaký fór.
1: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta, je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
1: Ne, je tam Kamila Kabelo.
2: Ještě chci soutěžit na 777-937-777 a za chvíli se na to vrhnem.
1: Kamila Kabelo, Havana 731, pojďme na to.

0: Forejta. A pokud zodpovíte správně všech pět otázek, tak vám řekneme na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka. Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
2: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
2: Jako čínu.
0: Jasně.
2: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, pět otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
2: Budu se snažit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď. Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
2: Kyslík.
1: Ano. Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Brunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
2: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaká je nejmenší česká mince?
2: Koruna.
1: Yes.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano.
3: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne. Je Eiffelova věž v Londýně?
2: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž super, není, ale ty máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Verunko, je to tvoje.
2: Tak to je úplně úžasné. Děkuji strašně moc jste mi udělali krásný den, takže přeju i já krásný den všem ostatním. Děkuju.
3: Ty si boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
2: Děkuju hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj, nashledanou.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři, nejseš ty vodnář, ty?
2: Ano.
1: Seš vodnář,
0: fakt.
1: Dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jedinej v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk, vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: 30. července od 16 hodin Parukářka a úplně zdarma City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Tak co, Klára?
15: Kámo, vadí, že je malej.
14: Malej? A řešíš to nějak?
15: Ne, na to je moc malej.
14: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
16: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Pražském okruhu. Směrem od D1 k letišti počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od sjezdu na Vestec po odbočku na Ořech. Provoz v tunele Cholupice a Lohkově blokově odbavován.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut 8 hodin, tohle je Selena Gomez, Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala. Tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte, tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky, kvíz staročeštiny, jo? Ať vidíme, jak na tom jste.
0: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty seš tak...
1: Nebo kdo bude vědět, gentleman. Tak dve.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět, kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr A, B, C. A, člověk, co chodí bos, za B, povaleč, co nic nedělá, a za C, tulák.
0: Tak já začnu. Bčko.
2: Bčko.
0: Tak.
1: Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A, hospodyně, za B, milenka nebo nevěstka, za C, porodní bába. Kuběna.
0: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
1: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
0: Kuběna, jasně.
1: Kdo to byl?
0: My dinosauři víme, no.
1: Kdo to byl? Hmotospit. Za A, hospodář, za B, fyzik a za C, horník. Hmotospit.
0: Hmotospit, mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to bylo Cčko.
1: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
2: 3-1.
0: 3-1.
1: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A, legrace, za B, hra v kostky, za C, vesnická slavnost.
0: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
1: Co znamená špás? Za A, legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
1: Ano, špásovat. Je to tak, legrace.
0: To je legrač.
1: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník.
2: Za C?
1: A nebo za C vrah?
2: Vrah, já říkám C.
0: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
1: Mordýř. Byl ano, vrah.
0: Mordýř.
1: Mordýř.
0: Mordýř, jako mordýř. Zamordovat.
1: Tak. Co to byla halama? Za A velký nešikovný chlap.
0: Halama!
1: Za B obr, anebo za C sedlák. Halama.
0: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
1: Velký nešikovný chlap to byl, halama. Takže Míša, jsi... halama. Tak, co je to trůňk? Za A, alkoholický nápoj nebo panák. Za B, dřevěný pohár. Za C, sud na víno. Trůňk.
2: Sud na víno.
1: Alkoholický nápoj nebo panák.
0: Nebo alkoholický nápoj.
2: Ale kolik jich tam ještě máš? Poslední. Přestává to být špás.
1: Poslední.
0: Poslední, jo?
1: Tak a je
0: jo.
1: To hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
0: Mrdě?
2: Mrtě?
1: Mrdě.
0: Mrtě. Mrdě. To se říká hodně, že jo? Mrtě.
1: Ale tohle je zde. Za A, neposedné dítě nebo rošťák. Za B, nadávka. A za C, malý čert.
0: Tak já si myslím, že...
2: Neposedné
0: tak
2: dítě.
0: Tak kořen slova tam je, tak asi neposedné dítě, no.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano. Že až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
0: Že to je neposedný teda dítě.
1: Jo.
2: Takže jsem vyhrál nakonec.
0: No, já si myslím, že jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do 8, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ranko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata nyní Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do několika zón, od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme do regionu.
8: Až 5 let vězení hrozí 28-letému muži, který počátkem července ukradl ze starožitnictví v pražském Bubenči prsten s brilliantem za skoro 1,5 milionu korun. Kriminalisté ho vypátrali během několika dnů a obvinili z krádeže. Soud ho poslal do vazby. Prsten se poté vrátil prodejci. No a teď jedeme taky na dnešní předpověď počasí. Polojasnou oblohu bude střídat oblačná a zase naopak. Později odpoledne už by mělo být většinou slunečno. Teploty v Praze a okolí se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: A taky Davidem, hezké ráno.
10: Hezký dobrý ráno.
11: Snídaně šampionů.
13: Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
10: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
13: Vasil.
10: To jsem řekla.
14: To jsi řekla.
13: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co? Miley Cyrus a Vasil, pojďme na...

0: Bastil nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já jsem říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut. Krásné ráno z Itrádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah?
0: Nejnebezpečnější?
1: Ano. Kuchyně.
0: Tak, kuchyně, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale teď k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vztekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá, tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: Ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostor vyřešený, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru sebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně tam doba, jak to posledně umyje třeba, to se taky občas stane,
2: no, to
0: že?
2: Se taky děje, no. No
0: to se taky děje, nicméně, teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí a to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně, jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Je, ano, prostě hol, když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětlovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhý, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady nechou obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků, šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během tří vteřin úplně vytočí? Jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkinka.
2: Jo, no, třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou. Těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si osušíš nohy o to.
0: A co kam to pak dáváte? Vany.
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává koberečky přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám takovou hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla?
2: Otázka zněla, co vás během tří vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: hledáme.
1: Za 10 dní Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
2: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
1: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek třeba od Milana.
3: Ahoj lidi, mě vytočí to, když je pasta a zubní kartáček tam, kde nemá vejt. A hlavně potom, když se neuklízí, když si přítelkyně rozčeše vlasy a prostě chuchvalce vlasů. To nesnáším. Ale pohodovej den, ať vám přiteče, a ne, že se upečete v těch 40.
2: Ale pohodovej den i tobě.
1: Pohodovej den i tobě, Milane, pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
4: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící stroják a v umyvadle jsou oholené vousy.
2: Jarko, jsem se bál. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy ty vlasy, že jo, v těch
1: No ty vaše
2: odtocích,
1: vlasy, no. No. My jsme se tady, David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to smiješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
5: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
2: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. To všechno, co splňuje můj Kuba tohleto.
1: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
6: Krásné, dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je všude. Všude jeho jemný pousy, všude po celé koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabilo. A vy na to... Krásné dopoledne, zdraví Hela z Lánova.
2: Vy na to podle mě opravdu máte, ale radary, to se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
1: Přiznáme se k tomu, Davide, že to tak je.
7: Ano.
1: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejde se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
8: Ahoj, tady Tomáš. Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to tak... Si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky

Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. V Praze v Dobřížské ulici za sjezdem z Barandovského mostu směrem na Smíchov došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. Provoz je částečně omezený a kolona se tvoří od sjezdu na Modřany. Tak s tím počítejte.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle jsou Kygo, Zack Abel a Nile Rodgers. A to vašim muším udělalo radost chvíli po půl deváté. Teď tady je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Dokument o návratu Oasis dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
0: 7,5 tisíc jazyků.
2: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
3: Ani ten mateřský pomalu.
0: No já se občas říkám, že my chlapi bychom občas spotřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, jaký to má význam. No doubt, it's my life, další hit je pro vás 8.33, tohle je Hit Radio.
2: To jsi řekl hezky,
0: krásné ráno.

0: 9 minut po půl deváté v uších úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude ale Farben tady na Hitrádiu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Tak to kecáš.
13: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
12: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho, ten má malej.
12: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Baby Goodbye. Tohle Ale Farben na Hit Rádiu 8.49, díky, že posloucháte, krásné ráno. Máme tady naprosto ultimátní statistiku. 4 z 5 šoférů tvrdí, že je vytáčí, když jim spolujezdec prošlapává podlahu. Aneb nejhorší spolujezdci. Jasmin tady ukazuje na sebe, takže ty dupeš na brzdu, když jedete s Kubou, jo? Na virtuální brzdu teda.
1: No, on mi spíš říká jako nesiť, že vždycky já, on prosím tě nesiť mi tady, ono, anebo, nebo já tě vysadím. Jo.
0: Anebo pozor! A to nestihneš a přitom to auto je kilometr daleko. Jo.
1: Ale zase, hodněkrát jsem nás už takhle zachránila a to Kuba přiznal, ale většinou straším, i když se nic neděje. To jo.
0: Co mě třeba osobně rozčuluje, možná se v tom poznáte i vy, kdo posloucháte, když někdo začne klepat nohou. Nemusíte být spolujezdec, je to kdokoliv a ono, paradoxně, tak to je cítit v tom autě. I v autě, co jede, když klepeš tou nohou, tak ono to tak jako pohupuje, jo. A nebo co teda je další ultimátní věc, když se ti spolujezdec předkloní, když potřebuješ couvat a ty přes něj nevidíš do zpětného zrcátka. A myslím si, že to seš taky ty. A no, pak ti Kuba říká, prostě uhni, já nevidím. Že jo?
1: Jo, ale neděje se to jen při couvání, ale nevím, odbočuješ, potřebuješ vidět třeba doprava, já se tam kouknu no, místo něj a on prosím tě...
0: Nevidí. No jasně. Nebo spolujezdec drobitel.
1: Jo, to jsem taky já.
0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: No, takže, no pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář, dobře, no. No tak, jestli se u vás v autě právě teďka rozhořela tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jí jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme. Pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance na Hit Radio. Dobré ráno.

0: je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to v práci.
1: A tak ahoj, tak ahoj.
0: Mějte se. Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Ty na to, Kubo, koukáš jak bacil do lékárny na tu dopravu. Ahoj, dobré ráno. Jak
3: hezké
0: to vypadá?
3: Ráno.
0: To vypadá.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Já bych nejezdil na Černý most, přátelé, tam máte dlouhé zdržení zhruba na nějakých 20 minut a to v obou směrech, ať už pojedete na Štěrboholy anebo směrem na uzavřenou Kbelskou. Další zdržení nám samozřejmě tradičně hlásí Pražský okruh, když pojedete od D5 směrem na Ořech, i tam je to zdržení někde okolo 10 minut. No a kdyby byste věděli o dalších dopravních komplikacích, tak samozřejmě šup sem s tím 777-937-777.
4: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz

0: věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: To bych chtěla domů.
4: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
5: www.jnointeriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Včera a dnes nad ránem v Česku ještě na některých místech zapršelo, v dalších dnech ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to řekl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do požáru zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje také turistům ve Španělsku. Pokračuje mluvčí rezortu Adam Čergé.
13: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
12: V případě nouze se mohou Češi obrátit na české velvyslanectví ve Francii, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva. No a fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouz Neil Glossoa. Na celou sezónu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech.
14: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
15: V Praze dneska čekáme teploty k 27 stupňům, to znamená stále se budeme držet ještě pod třicítkou. Jinak čekáme, že poslední den bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a později odpoledne se zase začne vyjasňovat.
16: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
15: A já vám přeju krásné dopoledne, tak snídaní šampionů a ráno máte za sebou. Doufám, že vás dneska kamarádi a kolegové dobře navnadili na úterní 28. červenec. No a na mě je to udržet. Tak pracovní tempo doufám, že už máte vytočený na nejvyšší otáčky a že teď je možná ideální doba dneska na druhé, možná třetí kafe. Tak se zastavte okolo kávovaru, mezitím já vám nabídnu skvělou muziku Chainsmokers a Coldplay, za pár minut budou taky Kabáti anebo Taylor Swift a pozor, jedno důležité upozornění, jedna docela varovná zpráva pro všechny, kteří se teprve chystají na svoji dovolenou a jejich cílovou destinací bude Chorvatsko. Poslouchejte už za pár minut. Dobré dopoledne.

S Taylor Swift u nás na Hitradio City. Dobré dopoledne, Praho. Jedna zásadní zpráva pro všechny dovolenkáře, kteří letos mají v plánu vyrazit ještě do Chorvatska, jo. Prosím vás, pozor na želvy. Může se to zdát jako nesmysl, co teď říkám, že si snad dělám srandu, protože želva samozřejmě není nějak extra rychlý tvor, ale pozor, pozor, pozor, jo. Želvy rozhodně nejsou určeny k hlazení a mohlo by se vám to trošku jako nevyplatit. V okolí Splitu totiž tenhle týden řešili hned jako několik případů, kdy kareta obecná pod vodou pokousala turisty normálně. A není to už zas taková sranda, jasně, naštěstí ve všech případech šlo jenom o lehčí zranění, nicméně jako jednoho klofla normálně do zadku, další lidi potom kousla do ruky anebo do zad, jo. Kareta sice pravda nemá zuby, to asi možná víte z přírodopisu, ale má pořádně silný zobák a taky čelisti a normálně s tím drtí třeba kraby nebo mušle, jo. To znamená, že hele, ten stisk bude asi poměrně silný a řekl bych, že takový setkání může být dost nepříjemný zážitek. Dobrá zpráva je, že jako normálně na lidi neútočí, jo. Většinou se prý jenom brání a to ve chvíli, kdy se k ní jako někdo přiblíží na moc blízko, nebo se jí snaží pohladit, anebo jí třeba zablokuje cestu. Tak tohle bych rozhodně nedělal. Jestli máte tedy dneska nebo letos vůbec naplánovanou dovolenou v Chorvatsku, jo, tak bych se řídil tímhle dovolenkovým pravidlem, to znamená, když uvidíte v moři nějakou želvu, tak si ji vyfoťte hodně z dálky, jo, a hlavně neskoušejte zjistit, jestli je mazlivá, jo, nemusí se to úplně vyplatit. Tady je další vodní potvora, tady jsou sharks, žraloci. Imagine Dragons a Hit Radio City.

0: práce právě teď. A to lehce před půl desátou. Hit Radio City, za pár minut vám slíbím Rickston a nebo taky Cyrilla. A protože už máme úterý, tak vám připomenu jednu zásadní věc. Nebude to poprvé a rozhodně ne naposled. Ano, City Picnic. Už za dva dny, ve čtvrtek odpoledne, kdy teploty budou v Praze víc než příjemné, jako dělané na letní piknikové posezení, a to v parku Parukářka. Jo? Těšíme se moc na vás, protože od 4 hodin od odpoledne až do 9 večer jsme pro vás připravili hudební program. Budou tam Lollipops, bude tam Pokáč, bude tam Jasmin ze Snídaně šampionů a budete tam hlavně vy. Tak vemte celou rodinu, my se na vás moc budeme těšit a nezapomeňte, začínáme ve 4 odpoledne a hlavně vstup je úplně zdarma. City Picnic na Parukářce.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. 4x v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
13: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Cyril Stumblenin. Takhle vám hrajeme dopoledne, úterý 28. My jsme Hit Radio City. No a protože nás hudebně čekají Linkin Park, tak jedna dobrá zpráva pro všechny fanoušky Linkinů. Protože příští rok se Linkin Park dočkají své hvězdy na legendárním hollywoodském chodníku slávy. Jo. Kapela byla zařazena mezi oceněné pro rok 2027 a přidá se tak k dalším hudebním ikonám, které tam třeba budou, například The Ramones nebo Smashing Pumpkins. Přesné datum toho slavnostního odhalení tady zatím známé není, ale proběhne určitě během příštího roku. Takže jestli náhodou patříte mezi velké fanoušky Linkin Park a třeba plánujete i výlet do Los Angeles, tak možná budete mít příležitost jako jedni z prvních udělat si tam fotku s jejich novou hvězdou na chodníku slávy. A myslím, že se shodneme, že oni si to po těch velkých hitech, které mají na svém kontě, takže si to rozhodně zaslouží. Plus navíc jejich velký comeback a návrat se taky hodně povedl. Burn It Down, to je píseň, kterou mám pro vás právě teď. Tohle jsou Linkini a za pár minut z dalších velkých hitů u nás na Hit Radio, třeba France, If I Were Sorry. Tak stále dobré dopoledne, Praho.

0: už je taky řádka let, co se to hrálo. Franz, If I Were Sorry. Pro lepší dopoledne tady u nás na Hit Radio City, a to ve 9:45. No a za chvíli další velké hity. Slibovat vám můžu skvělou spolupráci Rose a Bruno Mars. A pate. A kromě jiného třeba taky Shakira nebo David Koller. To uslyšíte do 10. hodiny.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A pohled na Prahu je nejlepší právě z ní. Vyhraj plavbu unikátním elektrickým katamaránem Prague Boats pro sebe a 11 kámošů. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
3: Dík. Fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
6: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tobě spát.
1: S Davidem Kolerem před 10. hodinou, tohle je Hit Radio City a za pár minut Neil Diamond a nebo Lost Frequencies, to všechno po desítce. Teď pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a velké zdržení, které v tuhle chvíli panuje v okolí Černého mostu, jestli jedete pražským okruhem, a to jak ve směru na Mladou Boleslav, tak i ve směru na Štěrboholy, zdržíte se na pražském okruhu. Směrem od Černého mostu na Štěrboholy je zdržení někde okolo 15 minut, opačným směrem, to znamená od Štěrbohol směrem na Mladou Boleslav, tam se zdržíte dokonce 30 minut. Tak s tím počítejte a pevné nervy. Kdybyste měli jakékoliv další informace, tak samozřejmě sem k nám na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města Chebský hrad si teď mohou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, říká mluvčí města Simona Liptáková.
13: Stručný textový průvodce je dostupný ve třech jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
12: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče s polem. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
14: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Dnešní teploty se dostanou k 27, místy dokonce 28 stupňům, ale čeká nás den úplně bez deště a během toho dnešního odpoledne trochu přibývání oblačnosti, která se potom na večer zase rozpustí. V podstatě jako pěkný letní den.
15: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
1: Ještě předtím, než nám začnou ty tropy, které nám meteorologové slibují na čtvrtek a pátek a vlastně částečně i sobotu tady u nás v Praze. No, my jsme připraveni na to, aby jsme už za chvíli procvištili vaše mozkové závity. Čeká nás oblíbený City Quiz, vy už se teď těšte a třeste. Mám pro vás odměnu, a to za krátkou ukázku z jednoho slavného kresleného filmu. A vrátíme se někdy do 90. let. Víc nápověd zatím nedám. Dáme si taky Lost Frequencies, za pár minut Neila Diamonda a připravená je hudebně taky Christina Aguilera. Zkrátka, aby se vám to úterý 28. července přece jenom lépe konzumovalo. My jsme Hit Radio City, já jsem Kuba Urban a přeju vám krásné dopoledne.

0: Christinou Aguilerou. U nás dopoledne na Hit Radio City ve 10:45. Přátelé, doufám, že víte, co to znamená. Berte telefony do ruky, mějte zapsané číslo 777-937-777. Právě teď totiž začíná lov na jednu ukázku ze slavného filmu. Je to film, na kterém já se přiznám, já jsem vyrůstal, viděl jsem ho několikrát jako dítě na videokazetě a pak jsem se k němu ještě párkrát vrátil. No doufám, že ten úryvek, který má nějakých 20 vteřin, že vás jako správně nasměruje. Mě totiž zajímá jméno toho kresleného filmu.
1: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
2: Ten chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
1: O, to abych cvičil úklony.
2: Dej si na mě pozor, Skare.
1: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: Tak bylo tam pár nápověd, jo? Bylo tam pár nápověd, byly tam jména postav, Scar, Mufasa a tak dál. Na konci si myslím, že by vám to dost mělo napovědět. Tak co vy, víte?
3: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Zásadní je, že pro vás mám roční předplatné na Disney+, to znamená na tuhle super platformu. Je to předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. Tam si můžete vychutnat spoustu filmů, včetně tohoto. A třeba taky nový zbrusunový krimi thriller Posedlost, který má právě na Disney Plus premiéru. Takže mrkněte na to, tohle bude vaše odměna, ale mě zajímá samozřejmě, co to je za film. Na 777-937-777 pište název.
1: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
2: Ten chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
1: O, to abych cvičil úklony.
2: Dej si na mě pozor, Skare.
1: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: 777-937-777 WhatsApp, SMSky využijte toho a pojďme na to.

0: Tohle je politika u nás na Hit Radio City. Musím teda říct, že to vypadá, že jste nám schodili telefonní linky, jo? Protože evidentně jsem ve vás vyvolal hezký vzpomínky a to je dobře. A musím teď gratulovat, já jsem se snažil to nějak jako projet, jo. Dneska ani jedna špatná odpověď, jo. Byli jste naprosto skvělí. Zdravím Vicky, Lucu, Lukáše, Pavel s Kristýnou to měli taky dobře, Veronika, Danča to měla dobře, Lucka, Pavla, Nika, Markéta mi napsala krásnou zprávu. Úplně jsem si vzpomněla na doby, kdy jsem dělala oper v Londýně a s dětmi jsme se na to koukali. Já pokaždé brečela, oni se mi smáli. Markét, moc tě zdravíme. Kamila to měla dobře. Ivča, Pavla, Roman, Lucka, Terka, Andrea, Denisa, Jana a taky Honza, který je se mnou na telefonu. Honziku, dobré dopo.
1: Taky zdravím, dobré dopoledne.
0: Tak jste v práci dneska?
1: Jsem v práci dneska.
0: A nějaká dovča už byla nebo bude?
1: Byla i bude.
0: No tak hele, to, to máte dobrý. Tak. Já vám pustím ještě jednou tu připomínku, třeba si někdo pustil rádio až před chvílí. Zajímá nás totiž název tohohle legendárního kresleného filmu, jo?
2: Já byl první na řadě, dokud se nenarodil ten malý chlupáč.
3: Chlupáč je můj syn a tvůj příští král.
2: O, to abych cvičil úklony.
3: Dej si na mě pozor, Skare.
2: Jistě, Mufaso. A ty si dej dobrý pozor na mě.
0: Musím říct, že teda mimochodem geniální dubbing, jo, naprosto skvělý. Ale Honzo, vy nám řekněte, co to je za film?
1: Tak je to film Lví král.
0: Naprosto správně. A tohle je mimochodem písnička, kterou pro Lvího krále naspíval Elton John. Tak Honzo, velká gratulace, protože mám pro vás dobrou zprávu. Roční předplatné na Disney Plus je vaše. Gratulace. Bylo to dneska, těžký?
1: Ne, nebylo to těžký. Hned tak, mám už malou dceru, takže to už...
0: Hned jste věděl.
1: No, přesně tak.
0: Super. Velká knihovna na Disney+, co všechno se tam můžete jako podívat. Samozřejmě doporučuji, s dcerou se mrknete určitě i na Lvího krále. Už ho viděla?
1: No, ještě ne úplně. Ještě zatím kouká nějaký takový spíš ty modernější Demon Hunter, tak.
0: Já myslím, že byste, měl trošku zatlačit, jo, aby se na to podívá.
1: Zatím míčů, takovýhle.
0: Super, tak mějte se krásně, Honziku, moc gratuluju k výhře a hezký den v práci,
1: děkuju,
0: jo? Naschle.
1: Díky, mějte se, naschle.
0: Další příležitost, jak hrát, tady bude zase zítra. Tak dobře poslouchejte Hit Radio City a mám velkou radost, že jsme dneska vzpomenuli na Lvího krále. To je tak hezká pohádka. Tak doufám, že vám možná taky trošku ukápla dneska sazička. Tak zítra pokračujeme.

0: Stadium City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
7: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
6: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
7: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
6: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
15: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: ale možná máte pocit, že nám léto letí nějak podezřele rychle, protože když se podíváte do kalendáře, červenec máme v tahu, už se díváme tak nějak na srpen, jo? Ale já říkám, že to léto si musíme ještě pořádně užít. A proto už tenhle pátek ve 3 hodiny odpoledne se můžete těšit na...
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: No jasně! Zase Summer Party, v pátek ve 3 hodiny odstartujeme a jedeme celý víkend ty největší letní hity. A mezi ně určitě patří taky píseň z roku 1995 od Shaggyho In the Summertime.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Skvělé to hudební spojení a i Gone, Gone, Gone. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět Davida Guettu teď, v nejbližší době, tak můžete. Stačí vyrazit na Slovensko, kde mají Live Stream Festival a bude to zase velké. David Guetta je vlastně jedním z hlavních headlinerů vůbec celého letošního ročníku a mimo jiné k Davidu Guettovi se přidává také Robbie Williams. Ti vystoupí, a to tuším, 8. a 9. srpna Live Stream a vlastně to nemáme zas až tak daleko, abyste tam nemohli dojet. Za pár minut skvělá další muzika, třeba kapela Krištof anebo i Erik Pritz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
16: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
15: Rodinné oslavy,
16: romantické svatby,
15: firemní setkání
16: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
15: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
16: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
15: Zámek Berchtold.cz.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
19: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Un, dos, tres!
19: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
19: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
20: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
21: Hit Radio City.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Bloodrunner a Ray Dalton. My jsme Hit Radio, za chvíli tady máme 11. hodinu a po ní třeba Green Day. Pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Hlášenou dopravní nehodu máme na ulici k Barandovu. Je to přes dva jízdní pruhy, které jsou uzavřeny. Je to ve směru křižovatka Barandovská směr centrum. No a na místě je dopravní nehoda tří osobních aut. Co se průjezdnosti týká, zdržíte se zejména na Pražském okruhu, a to v okolí Ořecha, kde to vypadá jak ve směru na Barandov, tak i v opačném směru na zhruba 5-minutové popojíždění. No a asi nejdelší zdržení je na, nebo v okolí Černého mostu, taktéž Pražský okruh. Tam se zdržíte ve směru ke Štěrbohlům pouhých 5 minut, nicméně ve směru na Mladou Boleslav je to okolo 20 minut. Jakékoliv další zprávy ze silnic na 777 937 777.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
10: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
9: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původně plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlení povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ten je prvním zahraničním státníkem, kterého nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. No a tenistka Linda Fruhvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvousetech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
11: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Na Prahu a ve středních Čechách polojasno, během odpoledne trochu více oblačnosti, ale ta se zase na večer bude roztrhávat a pršet by nemělo a teploty do 27 stupňů.
12: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: No tak já jsem připraven na tu poslední třetinu dnešního dopoledne, doufám, že vy taky. Jestli už přemýšlíte o obědě, možná, že začíná být ten správný čas, 3 minutky po 11. hodině. Já mám pro vás skvělou muziku, která vás doprovodí k tomu dnešnímu poledni. Tady jsou Green Day, za pár minut Rehab, anebo taky Capital Cities.

0: Little Cities a jejich Safe and Sound, my jsme Hit Radio a přejeme vám dobré dopoledne. Úterní, to znamená, že do čtvrtečního odpoledne už nám zbývá jenom pár hodin.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: A tím pádem velká pozvánka na další City Picnic, tentokrát druhý v pořadí, ten třetí nás ještě čeká, ale přátelé, počasí jsme objednali jako veskrze pozitivní, jo, musím říct, že pršet tedy rozhodně nebude, teplo bude a je to jako dělané na to, abyste dorazili na parukářku a udělali si hezké odpoledne sami se sebou, s celou rodinou, s kolegy z práce, s kamarády, prostě svolejte ty, se kterými je vám dobře. My se postaráme o to, aby vám odpoledne, nebo abyste se nenudili, protože hrát vám bude Pokáč pro vaše děti, možná i pro vás, Lollipops. Taky přijde Dominik a jeho velká show, Komikadze. Bude to prostě velký, jo? Takže stand-up, humor, zábava, dobrá muzika, dobrý jídlo, dobrý pití. Tohle všechno patří k tomu nejlepšímu City Pikniku, který vám přinášíme. Už za dva dny, ve čtvrtek odpoledne. Vstup je úplně zadarmo a sejdeme se na parukářce. Tak já věřím, že si to užijete, protože třeba ten první City Piknik, ten 100% stál za to a byl extrémně příjemný. Takže ve čtvrtek se vidíme, no a do té doby samozřejmě skvělé hity a výborná muzika. Za pár minut Eva Farná a Mirai, teď ze všeho nejdřív. Je tady Avicii a jeho Hate Brother.

0: Před půl dvanáctou na Hitrádiu Rihanna a California King Bad. Další velké hity vám dám za chvíli Lilywood anebo taky Miles Smith. Jestli se hodláte procházet teď v nejbližší době někde po Karlově mostě nebo minimálně v okolí, tak pozor, pozor, protože na Karlově mostě jsou horolezci. Což zní zvláštně, ale jsou tam, jo. Nemusíte se bát, nejde o žádný nový adrenalinový sport nebo třeba natáčení filmu, ale začala pravidelná údržba toho jednoho z nejznámějších symbolů tady naší Prahy. Restaurátoři se totiž pustili do čištění pilířů a taky kamenného pláště mostu, jo. Zmizí řasy, nějaká ta náletová zeleň, drobné rostliny, které se tam prostě vytvořily. A protože se ke spoustě míst jinak dostat nedá, tak musí restaurátoři pracovat zavěšení na lanech, jo. Dokonce jestli si představujete, že mají v ruce prostě nějakou vysokotlaky čištění, jo? Nějakou vapku, tak to vůbec ne. Všechno se přidělá ručně pomocí kartáčků, dřevěných špachtlí a šetrných prostředků, prostě aby se tomu kameni vůbec neublížilo. Takže horolezci na mostě, jo? Na Karlově. Dívejte se na to. Další velké hity vám dáme už za chvíli.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho... Co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.

0: Žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Miles Smith a taky Hit Radio City, Nice to meet you. Přátelé, mám pro vás jeden obrovský tip o tom, že teploty budou opět šplhat ke 40 stupňům Celsia na konci tohoto týdne. To už jste asi slyšeli. Je to pravda? Čtvrtek, pátek, hele, teploty, které budou zase tropické. No a přesně v takovou chvíli přichází vynikající zpráva z Japonska, jo? Tam totiž představili osobní chladící kabinu pro jednoho člověka. Vypadá to v podstatě jako lednice, nebo já nevím, telefonní budka, si to dovedete představit. Vlezete dovnitř a ono vás to ochladí až, pozor, na 5 stupňů Celsia. Po 20 minutách se to samo vypne a díky kolečkům si ji prostě můžete odvést tam, kam potřebujete, jo? Samozřejmě pozor, jo? Fakt to vypadá jako telefonní budka, takže jako jezdit s tím do práce a pak zpátky si myslím, že jako není možný, ale přemístit to na různá místa v rámci jako jedné místnosti si myslím, že jako to půjde. I ještě jeden háček bych teda mohl říct, stojí to 200 tisíc korun, jo, takže levná záležitost to není. Možná, že přece jenom bude daleko levnější a efektivnější si koupit domů klimatizaci, nebo je samozřejmě třeba na dovolenou do Norska, jo. Takže určitě jako dobrý tip, ale stejně si myslím, že to do toho pátku nestihnete, i kdybyste chtěli obětovat prostě všechny ty peníze, to znamená dát 200 tisíc korun. Takže buďte připraveni na to, že nás čekají další tropické dny a že v Japonsku jako už to trošku vymysleli, ale samozřejmě pár háčků to ještě má. Kromě toho, že nás čekají tropické dny, tak nás taky dneska večer čeká další hudební speciál Hit Radio Classic, kdy po 18. hodině zase surfujeme lety 80., 90. a taky hity milénia. A teď vám dám takovou velmi příjemnou ochutnávku. Love is strong. Tohle jsou Stouni.

0: Slavná melodie, která se roky a roky vrací. Tohle jsou Faithless a samozřejmě původně Insomnia v nové verzi, kterou si od nich vypůjčila Baby Rexa. New Religion, nové vyznání, nové náboženství. No, za chvíli 11:45, což znamená jediné, že budeme samozřejmě hrát velké hity. Hele, za pár minut uslyšíte teda ale něco jako úplně skvělýho. Bomba, tohle je hezká vzpomínka, tohle jsou King Africa a jejich La Bomba. Celou píseň vám samozřejmě zahraje Jirka Pelnář a to za chvíli po 12. hodině, když budete poslouchat Hit Radio City, protože pro vás máme samozřejmě srdcovky a další vzpomínky na hity, na které jste možná dávno zapomněli. Tohle se úplně přesně hodí k tomu, jak pro vás na celý víkend chystáme summer party uprostřed prázdnin, jako tohle je typická letní. A ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase zítra v 9 hodin dopoledne, až nastartujete se snídaní šampionu svůj den, tak poslouchejte i po 9. hodině. Mějte se hezky a za chvíli každý ráno od Činasky.
1: Zavři oči, cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: Letní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejvíc. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
17: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na nehodu teď narazíte v Pražské ulici k Barandovu. Došlo k ní u křižovatky s Barandovskou, kde se srazila 3 osobní vozidla. Kolona stojí už od Pražského okruhu, tak pevné nervy. Dopravní info nám volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné poledne. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čergé.
8: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
7: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hekři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kyushu, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu. Část hlavního města byla v pondělí odpoledne bez proudu. Jak na svém webu uvedla společnost Pražská energetika, výpadek se týkal oblasti Letňan v městské části Praha 9. Zatím není jasné, co ho způsobilo. Nicméně pro oblast Letňan nebylo na pondělí předem avizováno žádné plánované vypínání sítě.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: Odpoledne u nás v Praze a také ve středních Čechách bude většinou polojasné nebo skoro jasné. Teploty se dnes dostanou mezi 27 a 30 stupňů Celsia.

Je úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hitrádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo, tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, ten nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese i z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hitrádiu.

Rubrika La Bomba. Když jste tuhle srdcovku slyšeli naposledy? To už možná nějaký pátek bude. Možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Bravě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický, Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni? Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně do Itrádia. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku, tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Hit Radio a srdcovka číslo 2.

0: Srdcovka na Hit Radio, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaši nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka z Turnova píše: čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný. Úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně. Takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potom už na DVDčku pustil, anebo ne, no. Tak co jsme tady měli dál? Zdravej, Miříku, tak já moc ráda vzpomínám na rok 2005 i 2015. Byli jsme v Itálii, v Kalábrii. Nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve si měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me, na Hit Radio.

0: duetem Call Me. Poslední srdcovka, kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě Blondie, tak hlavní frontmanka Debbie Harry, neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zaútočili na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak dokonce tenkrát svrhli letadla 3000 bomb. Prostě strašný. Strašný, to si člověk pak nakonec uvědomí, jak dobře nám v tom roce 2026 tady v Česku vlastně je. Srdcovka na přání, tak ta vás čeká už za chvíli. Já bych chtěl vědět, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám opět udělá radost, takhle v úterku, nebo teda při úterku. Jedno, jestli máte dovolenou, nebo jste v práci, na dobrou náladu máme nárok všichni. Jo? Máme právo sedět a máme právo slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku, já vám ji strašně rád. Už za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
2: Už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! A on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného romána.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Je 12 hodin 630 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a taky za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit bych si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit. A to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych se tam nedal. Skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči a Ivča píše: Ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto. Passion Fruit, Wonderland na Hit Radio právě teď.

0: Dozier na Hit Radio. Chviličku před 1:15. Naše srdcovky pomalu, ale jistě končí za chvíli. Ještě například Linkin Park. K tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed. Mimochodem, srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra. Díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitradia 777-937-777. A nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hitradiu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
5: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: vás. Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední pauzy Kristina Perry. Posloucháte Hit Radio. Za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis Prahy a okolí, pěkné odpoledne. Nehoda vás pořád ještě může zdržet v ulici k Barrandovu. Policie tam vyjela ke střetu 3 osobních vozidel. Dočasně je tam zúžená vozovka a stojí to už od Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 13 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Moderní technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Víc ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
11: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
1: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.navštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu. Česká pošta od září dlouhodobě uzavře svoji pobočku v Durychově ulici v Praze 4 na Lhotce. Důvodem je demolice budovy, která souvisí s výstavbou metra D. Právě v objektu, který půjde k zemi, má pošta svoji pobočku. Posledním dnem jejího provozu bude pondělí 31. srpna od 8 do 3.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Podle předpovědi by u nás v Praze a také v okolí mělo být dál hlavně polojasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové takové jako dědečkové a babičky. A můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
10: Tak už

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu, ale jistě začíná týkat i mileniálu, jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za prvý jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové mafiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 23 minut. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá. Ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15, dokonalá desítka s Orlenem.
1: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád.
2: Nejlepší den července, čtvrtek 30. července. Parukářka a City Picnic live.

0: 30. července o 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
10: Pohádkový ladu v kraj,
11: na zámku je pro nás raj.
9: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
11: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
12: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
9: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
16: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava ještě

0: Moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

na úterní odpoledne Alex Warren. 13:35, dneska v srdcovkách, který byly jako každý den ve 12 hodin, tak jsme vzpomínali na letní dovolenou na Costa Bravě, kterou prakticky každý z nás zažil, nebo většina z nás určitě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů, co se jezdilo. A dokonce tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hit Rádia od Marcely, která mi psala ještě do srdcovek, že v roce 2004, takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na ty dovolený byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy a 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravu 25 hodin tam a za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky a že to takhle dělala pravidelně. Pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý, tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13, já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád to prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolené, tak my tady na Hit Rádiu pro vás chystáme naprosto fantastický víkend, a to víkend plný letních hitů. Nazvali jsme ho Summer Party, začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak pojedeme až do nedělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hit Rádiu. Míra,

0: Ashley Arms na Hit Radio s hitem Legendary, 2:45. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai. Mám pro vás připravený hit Dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte si trádejem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical.
6: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Kámo, já už to nevydržím.
8: Kámo, ten je velký.
7: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
8: Dík, fakt, kámoš.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na epohledávky.cz.
10: Hit Radio. It makes me feel.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou na Hitrádiu dozněl právě teď. Před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Zdržení teď hlásí Pražský okruh. Štosuje se to nárazově před kilometrem 26 ve směru na letiště. U Krajnice je tam totiž odstavené vozidlo, tak si tam dávejte pozor. A další dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A pohled na Prahu je nejlepší právě z ní. Vyhraj plavbu unikátním elektrickým katamaránem Prague Boats pro sebe a 11 kámošů. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
16: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
1: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu. Staveniště na Vilzonově ulici před budovou hlavního nádraží v Praze vyvolává řadu emocí a také spekulace. Lidem se nelíbí kolony na magistrále a šíří se zvěsti, že se tam buduje cyklostezka a že se navíc zruší parkoviště. Ani jedno ale není pravda. Jde pouze o nutné opravy. Velké proměny lidé čekat nemají.
17: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Teploty se dnes pohybují mezi 27 a 30 stupni Celsia. Dál u nás v Praze a ve středních Čechách budeme mít většinou jasno nebo polojasno.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář.
18: Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme to asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda, tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills, tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne. No,

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužův stres až o 90%. To možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak si lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, tyjo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam pánvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužův stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho? A nebo dámy, prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777-937-777, WhatsApp Hit Rádia. Pište, volejte hlasovky.

0: Offenbach na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapný žertíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Itrádia 777-937-777. Čau rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, jo? V jakém rozpoložení se momentálně nacházíte? To jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho... Už si se uklidnila? A to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu. No a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

0: I tenhle hit můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si může doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně. Takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl. A
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
10: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
9: Rodinné oslavy,
10: romantické svatby,
9: firemní setkání
10: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
9: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
10: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
9: Zámek Berchtold.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2:30, posloucháte Hit Rádio, s váma taky Jirka Plnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single, velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. Jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že stloustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, Keep the Faith, další legendární hit tady na Hit Radio.

0: Henderson na Rudimental na Hit Radio, chviličku před 3:15, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hit Radio. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace, a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hit Radiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naši oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte Hit Radiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.
4: Au, prč.

0: 10 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A přátelé, máme tady další krásný den, což znamená, že začíná čtvrtá hodina a my se roučíme s tím, že se v Praze dá jezdit. Úsek Újezd Lazarská, Hlávkův most, Plzeňská, Zbraslav, Kbelská, centrum města, nábřeží, všechno nám, co začíná stát. Takže opatrně a rychle domů, dokud je čas.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Je,
1: to je boží kuchyň.
0: Je, a jak je praktická.
2: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
0: Je skvělá, Vyťardo.
2: www.jnintériér.cz.
3: Využijte váš prostor. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
10: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ke státním maturitám letos na podzim půjde 10,5 tisíce žáků. Meziročně je to asi o 2 tisíce méně. Pro zhruba 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé pak o řádný. Didaktické testy společné části maturity budou studenti skládat od 1. do 3. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při dni židovských památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře jednak památky, které prošly obnovou, a jednak ty, které nejsou obvykle přístupné. Lvice Elza, kterou rezort životního prostředí zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, se stěhuje. Nový domov najde v centru pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Kromě zvířat z nelegálních chovů stanice pečuje také například o zvířata žijící ve válečných oblastech. Závěrem ještě fotbal. Zinedine Zidane si dnes oficiálně převzal francouzskou reprezentaci. Na postu hlavního kouče nahradil Didier Deschampa, který tým na nedávném světovém šampionátu dovedl na 4. místo. Zidane bude francouzský nároďák trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030.
11: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
12: Přátelé, a připravme se na pořádná vedra. Nebude to možná zdaleka tak hrozný, jako to bylo na začátku léta, ale i tak připravte se na 38, možná 40. Pak nám trošku sprchne. Máme každopádně poslední možnost užít si léto, aniž bychom měli spocený úplně všechno. Takže
13: práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
14: Jsme tady v kompletním počtu, no my dva, jo, a doufám, že každý z vás taky 2 minuty po třetí. Ahoj, Vinci.
15: Ahoj, Domčo. Nazdar.
14: Přátelé, Vinca sice v počasí říkal, že nebude zas takový vedro. Akorát pátek bude určitě 100% nejteplejší den roku, prej. Dneska čtvrtek. Ještě cajk.
12: Ne, čtvrtek, pátek bude v pohodě, pátek už bude pršet. Nestraš, prosím tě, lidi. Ty seš ten klasický rozhlas, který chce vytvořit toho davový šílenství.
14: Ono to bude postupovat totiž východně. Tam, kam budu putovat já, protože já jedu na Moravskoslezský kraj.
12: Aha.
14: A já vám to z té Prahy odvezu, slibuju.
12: Já nevím, jestli to víš, kamaráde, ale už nejsi v Orlovi, tady seš v Praze, tady jsou jiný pravidla a jiný teploty.
14: A taky rádio, kde jsou opravdový mikrofony, vy nás opravdu slyšíte, my jsme měli dřevěný v Orlové.
12: No, a měli jste jednoho diváka, to jste byli vy a zrcadlo.
13: Hit Radio City.
14: A proto jsem vyšperkoval své moderátorské schopnosti. Stejně jako Vinca. Přátelé, Pink, startujeme další odpoledne. Hezké úterý.
16: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Takhle zní vaše úterní Hit Radio City. Hezké odpoledne přejí Vince a taky Dominik. Neuvěříte, kdo je v Praze? Dan Brown, autor Šifry mistra Leonarda, tajemství všech tajemství, které se v Praze odehrává, je opět znova v Praze, takže to zase taková pecka vlastně není.
1: Přátelé, já vám musím něco prozradit. Je tady možná slavná detektivka, ale já tady mám taky jeden případ. A to je případ, proč je můj kolega v rádiu v této chvíli absolutně nahatý.
0: Má to důvod a vy ho uvidíte na sociálních sítích.
1: Ano, doslova, vy ho uvidíte na sociálních sítích.
0: Nic jste nepoznali, ne, na začátku. Ale říkám si, pozor, to, co říkáš našim posluchačům a vy uvidíte na sockách, se vlastně dá dohromady, protože třeba Dan Brown, já jsem si u něj řekl, že je super stát se slavným jako spisovatel, že za tebou chodí lidi, co tě znají jenom díky knížkám a to budou hlavičky, že?
1: Dominiku, seš nahatej. Já tě nemůžu brát literárně vážně, ty seš nahatý a říkáš mi něco o nějaký detektivce. Já vám něco řeknu, přátelé. Já tady taky vidím nějakýho a to je pan Brown. A je to nahatý Dominik.
0: Tak pokud za mnou budou chodit lidi podle toho, jaké výstupy ode mě viděli, přátelé, tak za mnou nebudou chodit lidi, co chodí za Danem.
1: Já mám několik tipů. Vy se koukněte na sociální sítě Hit Radio City. Dominiku, ty se oblíkni a pust tam další písničku. Ideálně v tomto proba už tam je co pust.
0: Já si Dana strašně vážím.
1: Pust tam tu
0: písničku.
1: A tak
0: posílám píseň Danovi Brownovi, odchyťte ho na fotku.
1: Human, to seš ty v celý svý kráse. Jak tě stvořil?
0: Já jsem bouchl do mikrofonu.

0: pokud vezete dítě někam, anebo od někud, na hlídačku z hlídačky, jáselo a zpívalo celý auto. Hunter X na Hit Radio City. 15 hodin, k tomu 19 minut.
1: Pokud taky vezete dítě k svému bývalému partnerovi, tak mám pro vás dobrou zprávu. Váš rozvod nebyl ten nejhorší na světě. V Koreji minimálně měli rozhodně dražší rozvod než vy. Padl tam totiž rekordní rozvodová částka v hodnoti 23 miliard korun.
2: To je slušný, kdo se rozváděl?
1: Rozváděl se Chai Tchevon.
2: No tak ne.
1: Jsem si 100% jistý, že jsem to přečet správně. No každopádně svý ex-manželce musel vyplatit takovouhle jako horentní sumu. Namčo, chtěl by si být jako udržovaný,
2: prostě,
1: ne právník, ne, ale mě zajímá, víš, jako když dostaneš takhle prachy vlastně jako z rozvodu, jo, vzal by si s miliardáře, vydržel to s ním pár let a pak se rozvedl?
2: No tak,
1: nebo nějakou starou miliardářku.
2: No tak jo.
1: Jo?
2: Starou miliardářku, přátelé, určete si hranici, jakou byste brali, abyste opravdu počkali na takovou částku. Mě třeba 70, jo.
1: 70, žena teda.
2: Žena, u muže 90.
1: Já bych to měl, že se ženou za miliony, s mužem za miliardy.
2: Já si normálně představu, jak v těch autech se plácáte do čela, říkáte o 20, o 30 klidně.
1: No jako počkej, chceš mi říct, že kdybych ti teďkonc navrhl, Domčo, můžeš získat 23 miliard korun, ale musíš být 5 let ženatý se 70-letým pánem.
2: Nechce někdo podobný mě se mnou střídat, abych do toho za půlku šel?
1: Za půlku.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Tahické léto a Aquapal z Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek v Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: podíváš.
1: Přesně půl čtvrtá a pokáč, jo, toho umíme, má nejenom hrát. Ale už pozítří si ho můžete poslechnout živě, kde, Vincente?
2: Na našem City Pikniku. City Pikniku.
1: Na parukářce. Chystá se to, o 4 hodin budou kapely jako Lollipops, to je pro děti program.
2: Ano, potom naše úžasná Jasmin zaspívá a pokud chcete vidět, jak za sebe Dominik udělá bimbase pro vaše pobavení, tak se koukejte, protože bude komikace naše improvizovaná komediální show.
1: Možná si říkáte, další festiák, no ale tenhle je zdarma, navíc v nádherným prostředí, že? A je to s váma super.
2: Je to úžasný, užijeme si to léto, nějaký dobrý jídlo, nějaký dobrý pití, jenom bacha, ať to nepřeženete, ať se neprobudíte druhý den s bouličkou na hlavě.
1: Jo, na pro tyhle případy jsme samozřejmě na místě zařízení, ale není zakázáno se bavit, protože ve žlutých lázních to bylo fantastický, pamatuješ?
2: Já si to pamatuju. Hele lidi, je něco, co si v životě můžete nechat ujít, třeba jako cholera, ale tohle si v životě ujít nechat fakt nemůžete, takže doražte na City Picnic, je to bomba!
1: To by mě nenapadlo, co si v životě můžeme nechat ujít, no ale vy to ve čtvrtek stihnete. Gigi D'Agostino a tohle dáte taky. Cestou z práce při úterý, než ty teploty překročí 40. Hezké odpoledne.

0: Tady je Alvaro Soler. A tady je Vosa. No, představte si to, v Praze, v polovině prázdnin, všechny nás otravují vosy. Fakt, doteď jsem je neviděl a včera na Zvonasce se člověk nemohl napít ani koli normálně.
1: Na to špiva.
2: Ale proč si myslíme, že jako oni otravujou nás? Co když my otravujeme je?
0: My kolem nich kroužíme?
2: Proč oni nemají právo prostě jít do parku a jako chvilku pofelit?
0: Hele, pofelit. Pofelit znamená nás obtěžovat, lítá nad nám kolem obličeje. Máte nějaký zaručený recept? Když zaháníte osu, každý to zná. Co opravdu pomůže a zažene jí?
2: Nezahánět jí. Nebejt atrakce pro ní. Prostě jenom buďte, ona se k vás odčuchá a
0: odběhne. Ty se to ještě baví.
2: Já jsem alergik a jsem ale taky mírumilovný.
0: A jako alergik, mezi vámi jich je určitě taky spousta. Děláš jakože nic, když ti sedne na tvář?
2: Ano.
0: Na ramínko?
2: Ano.
0: Na pupíček?
2: Ano.
0: A když deníš?
2: No tak doufám, že mi aspoň koupí drink.

0: července od 16 hodin Parukářská. A úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Tak co, Klára?
8: Kámo, vadí, že je malej.
7: Malej? A řešíš to nějak?
8: Ne, na to je moc malej.
7: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
9: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: a tenhle Ital se vyved. Damiano Davide. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 48 minut. Kvapem se blíží zprávy. Kolik byste řekli, že nás Čechů navštívilo česká kina za první půl rok?
1: Tak byl úspěšný rok pro kina.
0: Byl?
1: No i velmi, já si myslím, že po dlouhý době, možná nejúspěšnější za posledních 10 let, se bych si jako dovolil tipnout, protože Odyssea, potom ještě takový to Obsession, to taky byl hit.
0: Tato pravda si válcuje, Odyssea.
1: Já bych si tím pádem tipl, že 700 tisíc. To je moc?
0: Naštěstí kina nejsou úplně mrtvá, podle tohohle odhadu. Uvidíte, respektive uslyšíte ve zprávách.
1: Víc? Je to víc než ten typru?
0: Je to o dost víc, ale chodí nás do kina méně a méně. Není se čemu divit.
1: Počkej, tam... Jo, počkej, za půl rok.
0: Půl rok.
1: Tak 800 tisíc.
0: Kina letěly v době, kdy letěl Tomáš, ale hity, ty jedou furt dele. Pocity.

0: Ježiš, jaký ona měla kraťásky na Karls. Až jsem se z toho... 15.59, posloucháte Hydrádio City a možná se i z toho, co nás čeká, doprava, mrknem se s Vincou na cesty, tak opatrně hlavně.
1: Přátelé, Kbelská Plzeňská ulice stále stojí. Žádná novinka toto v našem životě není. Ale taky stále stojí hlavku v Most, úsek Národní a úsek IP Pavlova až Štěpanská. Pokud ale máte pocit, že můžete jít na autobus, tak si úplně nepomůžete, protože autobusová linka 167 je aktuálně odkloněna až do Vypichu. Takže přátelé, prosím vás, radši běžte pěšky, anebo nechoďte vůbec nikam. Jděte k vodě.
0: Kámo, ty to děláš druhý den. Profik.
1: Profik.
0: Profik. Děkuju.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. Senát ji projedná zítra. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
12: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
11: Příručka je určena hlavně začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a Řecku.
13: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Přátelé, venku 28 stupňů, obloha zalitá sluncem, vzduch je příjemně suchý, pouze 31% vlhkosti. Dneska nemusíte očekávat žádný déšť, ideální podmínky pro odpolední program, takže hurá někam k vodě. To znamená třeba...
10: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
1: Do tramvaje, to znamená třeba někam do tramvaje, pokud chcete někde, kde je mokro.
0: Máme 4 hodiny a 4 minuty k tomu. Vidíte, to byla nejdelší pauza v éteru, ale plynule jsme přešli.
1: Já jsem se potřeboval napít. Děkuju, že jsi mi to tam pustil.
0: Ty jsi
1: vytušil, že já mám sucho v puse.
0: Kamarádi, ale my jsme se hraní všichni, léto je konečně kompletní. Bývalý prezident Miloš Zeman konečně vyrazil na rybník na tom žlutém člunu.
1: Legendární člun.
0: Zajímá, jestli to je furt ten samej, anebo jako třeba ti mezi námi, co nosí furt stejný hadry, tak jenom kupují nový, jako...
1: Myslíš jako furt ten samej Zeman, nebo ten člun?
0: Nevím právě.
1: Jedno z toho. Ty mi to uděláš znova. Já už dneska nic neřekl, až bys mi něco nepustil.
0: Napíse.
1: A teď jakou písničku?
0: Tohle má intro asi 30 minut, tak pojď.
1: Už ať je tady. Weekend. Blinding Lights. Ještě furt to není ono. Ne. Teď.
0: A furt tam nespívá, takže můžem. No ten Miloš Zeman na růžovým, ne. Žlutým člunu.
1: Můžeš toho nechat? Můžeš aspoň toho víkenda nechat bejt? Teď už fakt.

0: 11 minut po čtvrté hodině posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Teddy Swims. A dámy, mám na vás filozofickou otázku. Kdyby se vás někdo zeptal, s kým chcete strávit svůj příští život? Jakého partnera si vyberete? Vybrali byste si toho stejného?
1: Protože 82% řeklo, že ne.
0: To je dost, kámo.
1: To je hodně.
0: Co myslíte?
1: Já si myslím, že... Myslíš si, že by si vybrala tvoje žena tebe znova?
0: Já se bojím, přátelé, jako většina z chlapů, co tohle slyší, že patří mezi těch 82%. Co ty?
1: Já bych chtěl potkat těch 18%. Jako jak vypadají ty frajeři, jestli 82%, to je drtivá většina. To není jako, že takový ty blbci, co vidíte dole, který prostě pokřikují voplý na ženský. Ne, to je jako hodně, takže 18% z nás jenom je kvalifikovanou na to, aby s tou ženskou mohli dostat i druhou šanci.
0: Potřebuju proto teda druhý život.
1: Ale víš co, ty vybral by si znova svoji ženu?
0: No to je druhá otázka,
1: jestli. Je, tak výborně, tak frajere, tak ty se dneska domů nevracej. Ty se domů nevracej.
0: Samozřejmě, Páju, Líško, moje milovaná, teď jsem zkontroloval, že jsi v práci, no, takže to je pro tebe, moc tě miluju. One Republic má moc ráda, příštím, i v tom přes příštím životě bych si vybral i vás. One Republic.

0: Už to umíte z paměti? Eva Farna a Miraj na Hit Radio City. 16 hodin, 19 minut a mám takovou osobní. Rodičové, ještě vám nešibe? Zvládáte ty prázdniny, jo? Máme pro vás záchranu, já vím, že jste se silami úplně na dně. Pozveme vás na letní Letnou, což není ale fotbal. Žádný fotbal na Letný, ale
1: je
0: cirkus.
1: To je úžasný cirkus, je to hlavně něco, kde vy si můžete užít takovou tu pravou atmosféru cirkusu zábavy, aniž by tím třeba trpěli nějaký zvířátka, protože tohle je novej cirkus, místo zvířat uvidíte prostě jenom lidi, kteří se rozhodli, že gravitace neexistuje.
0: Skáčou, jezdí na motorce do kola sem a někdy i tam. Hele, já tam byl jednou a vlastně je fajn jenom pobejt v tom areálu, samozřejmě potom vidět nějaké představení a nasát tu atmosféru do světských.
1: No ano, ale do toho tam prostě ještě bude úžasný jídlo, krásná atmosféra a dokonce tam budete mít i hlídání pro děti během večerního představení, takže vyjdete do šapita na umění a o děti je postaráno.
0: Rodičové, není zač. Určitě doražte, letní Letná startuje už 12. srpna.
1: Víš, co to bylo?
0: Ne.
1: To byly hromy, protože lístky mizí bleskově.
0: Co taky mizí bleskově a nám se podařilo ukořistit aspoň 4 lupeny? Tak to jsou lístky na Marka Ztraceného.
1: Mára na Letný, přátelé, pokud máte chuť na poslední chvíli ještě vyhrát lístky na tady tu legendární akci, napište nám, sem nepoužitelný a my si s váma zahrajeme naši úžasnou soutěž.
0: 777-937-777, to je to číslo, kam pište sem nepoužitelný.
1: A my vám dáme 10 otázek, když na ně odpovíte v rekordním čase a v rekordní špatnosti, lupeny jsou vaše, takže pište sem nepoužitelný na 777-937 a potom zase 777. No.
2: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Tak to kecáš.
11: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
10: A co na to jeho holka?
11: Našla si jinýho. Ten má malej.
10: No jo, zlatej malej.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nás posloucháte v Brně. Ostravo. To bylo pro mamku a babičku, proto je zdravím. Posloucháte Hit Radio City Rehab, přátelé, ani do Brna, ani do Ostravy, ale rovnou k Tomášovi.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ten se mi totiž na telefonu postěžoval, že je dneska nepoužitelný, nejspíš za to můžou ty teploty, ale ještě než vám řekne jakýkoliv slovo, normálně už bych ho vzal do éteru. Dejte si pozor. Já jsem byl úplně paralyzován jeho hlasem, zvučně znějícím, navíc on jako skládá věty lépe než já. A to vzhledem k tomu, čím se živím, je blbá zpráva.
2: Dominiko, už nás nenapílej a pust ho sem.
0: Dámy a pánové, ahoj Tomáši!
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Jo, tak už chápu, o čem jsi mluvil. Tomáši, my jsme se dovolili do rádia, jakou soutěž se dneska můžeme zahrát?
3: Jsme nepoužitelní, teda já konkrétně, je to tak?
2: No samozřejmě, Ježíš, Konte, Tomáši, samozřejmě, že ano. Ale je to jednoduchý. Pravidla znáš, vzhledem k tomu, že pracuješ v rádiu, očividně. Co děláš ty za povolání?
3: Já jsem řidič tramvaje.
0: Představ si.
2: A víš, co by bylo ale hezčí, kdyby si ty vlastně jako by říkal ty zastávky sám, kdyby jsi to neměl jako přednahraný, ale řekni nám nějakou zastávku, kterou projíždíš a řekni nám to, jako by si tam zhorna přijel.
3: Náměstí Bratří Synků. Příští zastávka, Divadlo na Fidlovačce. A kluci, víte, jaká je to linka?
2: Tohle je 12, ne, 16, ne. Já jsem hrál v Divadle na Fidlovačce. Co to je?
3: 18 je to.
2: 18, já chtěl říct 8, no tak
0: hle,
2: to nevadí.
0: Ty bys měl mít výjimku, abys ty stanice říkal jako jediný řidič tramvaje sám.
2: Já jsem pro, ale každopádně bohužel v rádiu pracujeme my pro všechny a my pro tebe máme soutěž a teď konce na ní vrhneme.
0: 10 otázek, 10 špatných odpovědí, ani jednou nesmíš odpovědět stejně a musíš to zvládnout v co nejrychlejším čase.
2: Časový limit startuje za 3, 2, 1, start!
0: Kolik stojí hodinová jízdenka na pražské MHD?
3: 128 korun.
0: Jak zvoní tramvaj?
3: Bum.
0: Čí sucha je na Karlově mostě?
3: Jonáše.
0: Zabroukej hit Chci zas v tobě spát.
3: Chci umírat.
0: Kolik členů má kapela Jelen?
3: 97.
0: Kolik let má Marek ztracený?
3: 92.
0: S kým Marek naspíval duet?
3: S nikým.
0: Z jakého masa je uherák?
3: Z vepřovýho.
0: Kdo je prezidentem USA?
3: To bude asi Genek Masaryk.
0: Jak dělá makak?
2: Tak teda jako, mimochodem, jako už jenom to, že jsme ti dali první dvě otázky nad MHD, je teda jako čistá náhoda, slibujeme.
0: Já to chystám dopoledne, čumím.
2: Ale kolik stojí doopravdy hodinová jízdenka v MHD?
3: Hodinová, no, to je 90-minutová, a tuším 40 něco korun.
2: To je dobrý, takže ne 128.
0: Záleží, jestli babce, nebo...
2: Jak zvoní jasný tramvaj, bum, já předpokládám, že ty tím pádem takovýto výstražný zvonění neděláš.
3: Ne, to je až potom.
2: Až potom to bum. A líbilo se mi teda strašně jako tvoje písnička Chci umírat. Ještě jste to zaspíval jako Chci umírat. To není chci umřít, to je chci umírat. On si chce užít ten proces.
3: Jako postupně, no, postupně, tak to by nedalo ono, kdyby to bylo najednou.
2: Teda ty se, víš, co se mi líbí, ty jsi správný magor, to ti teda řeknu. Každopádně tvůj čas je 38:51, což tento týden bohužel stačit nebude. Možná si nevyhrál lístky na Marka ztraceného, ale vyhrál si místo v rádiu.

0: By náhodou ta osmnáctka klexla, přijď sem za náma a budeš to s náma moderovat. Co ty na to?
1: Bereš?
2: Jasně, přijdu určitě.
0: Tak jo, hele, my ti strašně děkujeme, přejeme ti krásný život s krásným hlasem a měj se fanfárově.
2: Taky děkuju, mějte se, ahoj.
1: Ahoj, no a vy přátelé, až dneska budete nastupovat do MHD pro pocení, řekněte si, možná je vepředu Tomáš a život je v pořádku.
0: Ano, jak by řekl Tomáš, to určitě je.
3: Nepoužitelný z Hit Rádia City.

0: splašený frekvence na tom Hitrádiu. Posloucháte Vincenta a Dominika. Hezké odpoledne. 16 hodin 41 minut, to si budu pamatovat, protože je to čas, kdy jsem se dozvěděl, a někdo z vás možná taky, že už existuje seriál Mladý Sherlock. A takovej ten s Benedictem Cumberbatchem, ten nejlepší vlastně, co kdy vznikl.
1: Špatná informace, několikrát. Je to stejně, jako když jsi dneska za mnou přišel a řekl jsi mi, hele, oni budou dělat ten seriál, a já jsem nebo nevím, jako bych řekl, už je.
0: To jsem si dohledal a ptali se, jasně, dělal to Guy Ritchie.
1: No a ten nedělal to s tím Benedictem Cumberbatchem.
0: Ale někdo z těch autorů řekl, že je to inspirován, nebo že to má nejblíže tady
1: ne,
0: k tomu Sherlockovi.
1: K tomu s Robertem Downey Juniorem.
0: Tak co já čtu za noviny?
1: Já vůbec nevím.
0: Já si
1: Guy Ritchie režíroval to s tím Robertem Downey Juniorem, to, kde hraje Jude Law.
0: Ano, a to taky máme rádi.
1: Ano.
0: Na čísle dvě to mám.
1: Ano, přesně tak. A o tomhle stejný režisér točil přece logicky, a ne o jiný konkurenční franšíze.
0: Rozumím, rozumíte nejspíš taky. Znamená to jednu jedinou věc. Já do piči nebudu Sherlock ani za boha.
1: A my máme totiž s Dominikem takovou věc, že my říkáme, že já jsem Sherlock Holmes a on žije ne doktor Watson, ale bakalář Watson. A dneska to opět potvrdil.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
19: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
18: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
19: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
18: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
13: Reklamy byly dlouhé?
5: No jo,
13: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradia City.

0: Tady už nám někdo míří na víkend. Činasky a víno, tak pr. Je úterý, opatrně na těch cestách. Za chvilku taky zprávy, na který se vrhneme a píše se v nich, hledíme pod ruce, pořád se nikdo nepřihlásil k té kočkovitý šelmě, co se toulá, no skoro už po celé České republice.
1: A co jako čeká, že ten člověk udělá?
2: Dobrý den, prosím vás, jenom ta puma, kterou nemůžete chytit, to je můj mourek, prosím, noh toho, on přijde zpátky domů, fakt.
0: A potom, kdyby dodal os, tak je jasný, od koho to uteklo, samozřejmě.
2: Os!
0: Takhle, furt se všude píše, kočkovitá šelma. Ale já myslím, že to je puma. Já jsem se díval, přátelé, na obrázky na Wikipedii a puma vypadá přesně tak, jako to, co natočili. Myslíš, že je to puma?
1: No, když zadáš puma do Google, tak ti vyjedou 50-leté ženy, které hledají koloušky.
0: Jak se vábí pumy? Pumy. Pipi.
1: Ty už nejsi koloušek, kamaráde. Ty už dávno nejsi koloušek.
0: Tomu jsem dal velký super high. A za chvilku ke zprávám. Maybe.

0: Posloucháte Hit Radio City, díky i v úterý, že můžeme být vaši parťáci. Za pár minut, konkrétně jednu, jsou tady zprávy, tak ještě předtím na cesty.
1: A nejdřív si dáme cesty MHD. Autobusová linka 167 je aktuálně odkloněna do obratiště Vypich. Linky 181 a 183 zpoždění. No a teď pojďme už na ty autíčka. Stojí to úplně všude, hlavně Kbelská, Plzeňská. No, já myslím, že je 5 hodin. Připravme se na to, že prostě bude stát celá Praha. Tečka.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už na většině našeho území s výjimkou hor. V některých oblastech dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Minimálně 50 zraněných a jednu oběť si vyžádalo dnešní zemětřesení v Japonsku. Jak už od nás víte, na ostrově Kjušu naměřili otřesy o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice. Škody na majetku jsou obrovské, stejně tak problémy v dopravě a energetice. Fotbal v Anglii bude testovat novinku. Půjde o pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže od nové sezony.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Přátelé, čeká nás teplý týden, respektive dneska, pozítří, popozítří bude rozhodně bez deště, potom už konečně skrápne a my si můžeme osvěžit ty naše vyhřátý hlavičky.
9: Práce končí, život začíná, jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: 5 hodin, a k tomu přihoďte ještě 2 minutky. Když říkáme, že bude horko, tak můžeme říct, že dneska je vlastně i poslední den pro všechny, co mají rádi jakž tak přívětivý teploty. A co teprve ty noci?
1: Ale tak zase já si říkám, na to, jak to začalo na začátku, 40. Víš, jako vypadalo to 42, že fakt to s náma prostě sekne. Tak potom přišlo docela dlouhý období, kdy to bylo fajn. Takže teďkon zase máme takový jako koupálkový období. Hele, pojďme se v tom naučit žít, protože tohle nás prostě teďkon čeká. Takže všichni trošku opatrnější s těma emisema, no ale hlavně na koupák.
0: Na koupálko. A připravujte svý děcka.
9: Hit Radio City.
0: Imagine Dragons, připravíme i co se hudebního vkusu týče.

0: Na Hit Radio City 9 minut po páté Linkin Park. Hezké úterní odpoledne. S vámi Vincent a Dominik a já Dominik žasnu nad tím, jaký život manželský měl Dolph Lundgren, Dolph Lundgren, kamarádi, dneska dlouhý den. Zkrátka on si představte, měl s manželkou zajímavý deal. Už jste o tom slyšeli, platil měsíčně 60 000 dolarů jako povolení k podvádění. Díky tomu prý měl dokonale harmonický stav.
1: Hele, a byl to nějaký jako paušál, nebo platil jakože za každej tu nevěru a vycházelo mu tak?
0: Paušál. Jo.
1: A jak se ona jako nastavila tu cenu?
0: Fixní částka, no tak asi si říká, kolik jí stačí na nějaký serepetičky, nákupy, co má ráda.
1: Ale já si říkám, víš co, když jim to vyhovuje, obou dvou, protože ona si jako nastavila tu částku až podivně vlastně jako nízko.
0: 60 000 dolarů.
1: No, ale... Jako hele, ten týpek, je to Dolph Lundgren, je to prostě 6-metrovej, prostě nařachanej, vysokoškolsky studovaný inženýr, akční hrdina, který má zároveň i fištron, očividně na to možná káplu.
0: Hele ne, tuhle linku s tebou nepůjdu, protože jasně, žádný prachy, žádný se nemůžou rovnat snad manželskému svazku, lásce pravé.
1: Hele, tak víš co, ať přijde Dolph Lundgren a ty mu to řekně do ksichtu, jsi takovej frajer, řekni mu, děláš to špatně.
0: Takhle, já neříkám, že mezi celebritami, ale mezi námi, běžnými normálními smrtelníky, to by nefungovalo, to ne.
1: Přátelé, já mám takovej nápad. Víte co, zkusíme si to, protože já očividně Dolfa neobhájím, jo, protože tady není. Ale možná, kdyby tady byl někdo z vás, tak ho obhájit dokážu. Já mám výzvu, Dominiku, o co? Že nám někdo napíše něco příšerného, co v životě udělal.
0: Svěříte se?
1: A já se ho tady pokusím obhájit. Přisahám, že neřeknu jméno toho, kdo nám napíše. Jo, bude to naprosto anonymně. Takže pište na 777-937-777. Napište nějakou hroznou věc, kterou jste v životě udělali. Já se jí pokusím obhájit a Dominik se pokusí mě vyvést z omylu.
0: No, já budu soudce a ty samozřejmě ďáblův advokát. Tak ještě jednou 777-937-777 a napište tu nejhorší věc, co jste kdy udělali.

0: 17 hodin a 14 minut. Kamrat na Hit Radio City, s vámi Dominik a taky Vincent, který už několikrát v éteru dokázal. Přátelé, Vincent několikrát v éteru dokázal, že dokáže zastávat jakýkoliv názor, obhajovat kohokoliv. Tak jsme toho využili.
1: Ano, řekli jsme, ať napíšete nějakou hroznou věc, kterou jste v životě udělali, a já si ji pokusím samozřejmě anonymně obhájit.
0: Přišlo dost věcí, překvapivě jste sdílní.
1: Teda musím jako smeknout klobouk, protože já bych to nenapsal, ale vy jste frajeři. Takže píše mi. Vyspal jsem se s manželkou svého šéfa, abych jí mohl vydírat a nevyhodili mě z práce.
0: To je hřích.
1: A já jdu teďkon tady to obhájit, aby to bylo morálně v pořádku.
0: Tak, já budu soudce.
1: Já se protáhnu. Tak představ si, že tady ten pán, on byl kardiochirurg, dětský kardiochirurg.
0: Jasně.
1: A věděl, že druhý den mu má na sál přijít prostě malej chlapeček, který potřebuje operaci srdce, a nikdo kromě on to prostě nezvládne. Takže on se musel vyspat s tou manželkou svého šéfa a musel jí vydírat, aby zachránil život tomu malému chlapečkovi.
0: Protože kdyby ho vyhodili, že, tak nemůže pracovat dál. Máš proto svoje tvrzení nějaký důkazy?
1: No jistě, že ano. Ten malý chlapeček, ten tady byl. A ten malý chlapeček vyrostl, stal se dokonce rádiovým moderátorem a jsem to já. Tím pádem bych chtěl poděkovat panu doktorovi Fikniho. Fikniu. Je to Japonec. Že mi zachránil život.
2: Zlepši si náladu.
1: Já myslím, že obhájeno.
0: Já myslím, že nemusíš skládat ani advokátský zkoušky. Kdo bude chtít Vincenta, napište mu u soudu.
1: Ano, přijedu, ale musíte mít nějaký japonský jméno, jinak jsme v háji.
0: A díky, ve vašich příbězích brzy zase zalovíme. Kaigo odpoledne na Hit Radio City.
1: Kaigo, to zní jako Fikniu. Jo, mám pro něj případ.

0: karibský rytmy. 17 hodin, 19 minut. Nemáme na klimatizaci. A tak proti těm čtyřicítkám bojujeme aspoň tím, že se jim přizpůsobíme. A za chvilku i s dalšími hity. Jsme zpátky.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
11: www.jonointeriér.cz.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krištova Domy Aladža na Hit Radio City v 17:30. Hezké odpoledne, Praho. Hele, co se nám dostává pod kůži, to je taky jedna skutečnost a jako chlapi bychom se o to měli podělit, říct si to otevřeně. Prostě my chlapi neumíme balit. Umíte balit na výlet?
1: Počkej, jo, balit na výlet, to jsem potřeboval vědět. My chlapi neumíme balit. Řekni mi ale prosím tebe, já když si balím, tak já si mám takový problém, že já buď balím příliš málo, anebo příliš mnoho. Jo. A hlavně já bych potřeboval vidět, jako co mám zbalit. Víš, jak se balím já, že já vlastně jdu a všechno si na sebe hypoteticky obleču. Takže si řeknu, mám všechno v této části těla, mám všechno na tuto část těla, mám všechno na tuto část těla.
0: A kdyby se v těch částech těla dělo cokoliv, bude to stačit, ten počet kombinací, co mám? Vizualizuju si taky, kam chodím na ty dovolený, určitě to máte stejně. No jo, jenže víme, přesně teď se vrátíme na začátek, bude toho málo nebo hodně. A proto musíme pochopit mozek ženy, jak balíte vy?
1: Jak balíte ženy?
0: Já, na výlet.
1: Jo, co?

0: Vzali nás krátce před 6:45, vzali do ráje a my vás tam chceme vzít taky. Naštěstí ne my dva s Vincou, ale vás všechny posluchače, my celé Hit Radio do parku.
1: Máme tady takovou hádanku pro všechny detektivy. Kde můžete najít pokáče, jasmin, lollipops a improvizovanou show komikace?
0: Já dám indicie, jo? No, jako tvůj bakalář Watson.
1: Ano.
0: Je to zdarma.
1: Okej, to už
0: pro
1: je dost
0: celou pozdřený. Rodinu a teď ta největší nápověda, je to 30. července, tedy už ve čtvrtek.
1: A teď už jenom zbývá přijít na to, kde to bude. Parukářka.
0: Podívej se. Jak jsi to poznal?
1: Máš to napsaný na čele. City piknik.
0: Večeři začínáme.
1: Přijďte na to. Přijďte na to.
0: A rukářku.
2: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A pohled na Prahu je nejlepší právě z ní. Vyhraj plavbu unikátním elektrickým katamaránem Prague Boats pro sebe a 11 kámošů. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: Instagramu. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Kámo, já už to nevydržím.
5: Kámo, ten je velký.
4: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
5: Dík. Fakt, kámoš.
6: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
7: Reklamy byly dlouhé?
8: No jo,
7: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Platonická láska nás všech mileniálů na Hit Radio City. Posloucháte Vincenta a taky Dominika, kteří krátce před šestou musí říct ahoj. Dozvěděl ses dneska, Vincente, něco?
1: Já jsem se dozvěděl, Domeničku, můj milovaný, že rozvod se ti může nevyplatit. Představ si co, já jsem to doteď nevěděl.
0: Ty jsi myslel, že to lidi dělá jen tak, jako...
1: Já jsem si říkal, že prostě už jenom asi chtějí, víš, jako začít nějakou novou etapou životní a že prostě už jenom spolu nechtějí bejt. A víš, že oni existují lidi, kteří si dělají zlý věci po rozvodu, jako se třeba ukradnou 23 miliard korun. Věděl jsi to?
0: No věděl, po dnešku ano, takže jsem se něco dozvěděl.
1: Takže proto jsi 10 let se svojí holkou a stále žádná svatba? Asi radši končíme,
0: veď? Zítra od 3, těšíme se na vás!
2: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pozor na nehodu v Libni. Došlo k ní v Čuprově ulici, kde havaroval osobák. No a tradičně to stojí na Černáku v obou směrech, tak i tam hlavně pevné nervy. Vaše další dopravní info volejte k nám na číslo 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová. Čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Connells a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Miranda Carlyle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo? Tak je možný, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát. Může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensku a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo? Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo? Tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřeší správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu začne třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den, dva vydrží. Jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

0: Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer. Ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky. Takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my se za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Jo, jo, už za 10 dní na Letný. Marek Ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Harriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala. Jo? Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo? Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

0: To jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přinesou zpět a hlavně, hlavně vám zvednou náladu a to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? High in Motion, Chris de Burgh, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Dešenicích u Klatov za 8 milionů 242 tisíce korun, pozemek ve Varnsdorfu u Děčína za 999 tisíc, byt 2+1 v Nehvizdech na Praze Východ za 6 milionů 100 tisíc, byt 2+1 v Oseku u Teplic za 1 812 600 korun a byt 3+1 v Třinci Lišbicích za 3 390 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Krásný večer, 19. hodina je tady, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám, fakt. Moose Tea a Hot and Juicy, Horny 98, právě teď do vašich uší, tak hezký večer.

Chris Izák a Wicked Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek. Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně, úplně šilený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu, u mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy. Nevadí. Tak pak hold budete, pánové, jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná. Ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy, já vím, že občas je to příšerný, ale nechte je. Jo, oni budou, nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací. Samozřejmě, jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

0: Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: To je krásná kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: To bych chtěla domů.
6: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
15: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
14: Rodinné oslavy,
15: romantické svatby,
14: firemní setkání
15: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
14: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
15: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
14: Zámek Berchtold.cz.

0: Little is that.
1: Mír a sír, geniální kombinace. Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění. Jo, to je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takovým tom testovacím provozu. Tam je super to, že oni se teď berou, jo, 90 let a 95 let. Je už nic nepřekvapí. Ona přesně ví, jestli to prchínko on dává dolů, kde všude nechává ponožky. On taky ví, čím ji spolehlivě vytočí. To je naprosto dokonalý. Jo, ty dva se tak dokonale znají. Není tam žádná hrozba tchyní, že jo, pač ta už pravděpodobně není mezi námi, jo. To se dá tak nějak čekat. Je to v podstatě úplně skvělý filtr i na všechny svatební stresy, protože v tomhle věku už asi nechcete nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo. To je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super. Já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou, namažou se navzájem tím Voltarenem a pak si jenom ťuknou tou skleničkou na zuby. Romantika jako blázen. K tomu další hity. Za chvilku DJ Bobo, teď Jerry Halliwell a Colin.

DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45. Co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady. Ale tak zase můžete se opálit, to je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo. A budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. On nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo. Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.

0: 30. července od 16 hodin Bar Ukázka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitalian City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
8: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
7: Počkejte, kůň? Ukachen?
8: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekl. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
7: Tak moment, kůň nebo žába?
8: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
7: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
8: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
7: Co? To?
8: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
7: Do reprezentace? Jako za národák?
8: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
7: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hezký večer, 8:00 je tu s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu kabel.

Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo? A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No, samozřejmě 80, 90, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalý. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle už je klasika. Miroslav Žbirka a Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v Kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě Kozoroh je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříněk kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina G.

Supertramp právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6:00 večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě everlasting.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.